0: saideis fyllt hún á vers aftur strax.
1: Heit kom strandir í. Heit sé ég því.